0: Mnohem spíše to svědčí o tom, že otázka Moravy vyzývá především.
1: Ave Maria.